koňů. Pak to je van lákat tvár, jen i kruhovu jít na věc na distán.